Mišo Veslo z kapely Falcon Bass Orchestra a pozdravujem poslucháčov, poslucháčky, poslucháčatá a poslucháčence Rádia FM.

0: stvorenú. Rádio FM. You taste just like New York. Here we go. Every time I wake up next to you, my love. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle studuju tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
0: Weekend FM s Galagerom.
2: Snake fighting. It's very scary fighting the snake. Really dangerous. So it's really popular. At midnight, everybody dancing on street here. Everyone with same identity. Down there, Saki. Saki is really strong, like a vodka. Really dangerous, so everyone get a roll up newspaper set in on fire and the snake fighting. Life fighting. Snake fighting. Life fighting. Snake fighting midnight, life fighting midnight, snake fighting midnight, life fighting.

0: Na druhej priečke osmičky sa umiestnili Sam Hendrich s piesňou Sloppy Time a uvoľnili prvé miesto pre jednu z minulotýžňových noviniek. Pred ňou ešte rekapitulujeme. V 8. Mišino, 7. Katarzia, 6. Priestor. Na 5. priečke je Siu, 4. je Blame Your Jeans, 3. Nereu a na 2. mieste Sam Hendrich. Novinka číslo 1, Nyka Walls s piesňou Hello, How You Doin? A novinka číslo 2 je Uleď od Guns. Vaše hlasy čakáme do stredajšej polnoci. Viac sa o hlasovacích SMS-kách dočítate na rádio FMSK. Pekný večer želajú Martin Staňo a Andrej Šáli.
1: Prvé miesto.
0: Víťazí dnes novinka spred týždňa Girl, I'm Not Your Friend od Ovariu za Trilobit.

Troma pesničkami sme si predstavili skvelý nový britský album. Bubeník Chiminio dal dokopy takú super skupinu, aby live na